te plačte bez ľubli na sviky. Je nič krásne, prosím vás, každodenne.